Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

tě zná. Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit, že jsi za

0: jsou tu Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš,
2: Michal Sojka,
0: Oskar Gottlieb,
1: Jaromír Tůma
3: a Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: Posloucháte větrní, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.
0: Rytmus, rytmus, rytmus.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Rádio hraje osmdesátky.
1: Taky milujete ten pocit, když slyšíte hudbu, která vás okamžitě vrátí v čase a připomene dobu bezstarostných let? Signál Rádio vás vrací do mládí s těmi nejlepšími hity 80. let. Tahle hudba nestárne a s ní nezestárnete ani vy, tak si ji společně s námi užívejte každý den od rána do večera. Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky.
2: Jarmark, muzika a zábava na celý den. Vyrazte na Václavské slavnosti v Počátkách. Zahrají Heligonky Aleše Rusňáka, Brutální jahoda, Realita i Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Chybět nebude program pro děti ani dobré občerstvení. Václavské slavnosti už v sobotu 26. září na Palackého náměstí. Více na kulturapočatky.cz.
3: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Těsně před 8 raní nám to krásně tady rozpohybovala Kaoma se svojí lambádou na Signál rádiu. No a po celé tady mám pro vás další dávku našich 80. Pecho Boys, Elton John nebo taky Jason Donovan, takže rozhodně je na co se těšit. No ale předtím další zprávy, dnes první od Honzy Nevrátila a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Zdržení čekejte aktuálně na Wilsonově v Praze směrem do centra před křižovatkou u muzea. Pomalu, ale jistě se tam tvoří lehká kolona. No a v Praze zůstáváme, tentokrát se tvoří kolona také na Anglické směrem dolů na Žitnou ulici. Tak na to myslete, no a buďte na sebe opatrní, ať jedete kamkoliv.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké sobotní ráno, posloucháte Signál Rádio, 8. hodina je tady a s ní také zprávy. Na letišti v Mošnově na Novojičínsku pokračují dny NATO a vzdušných sil armády České republiky. Ze všech příjezdových stran se včera tvořily kolony aut, ve kterých lidé čekali i 2 hodiny. Stejné dopravní problémy se očekávají i dnes, hlavně po skončení programu po 16. hodině. Dodejme, že včera letiště navštívilo podle policie přibližně 92 tisíc lidí. O finální podobě rozpočtu na příští rok bude brzy jasno. Kdo si polepší a koho čeká hubenější rok? Nejen o tom budou debatovat v dnešní partii Terezie Tománkové na CNN Prima News, minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček a také bývalý minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Začíná se v 11 hodin dopoledne. V pořadí 6. várku dokumentů týkajících se UFO zveřejnil Pentagon. Většina tentokrát pochází přímo z archivu amerického ministerstva obrany. A spíše než videa zaujmou záznamy o armádním programu zkoumajícím varpové pohony, červí díry anebo zdravotní problémy, které odborníci spojovali s možným setkáním s neznámými létajícími objekty.
0: Co se děje v regionu?
1: Ještě letos začne ředitelství silnic a dálnic s přestavbou mostu přes Počernický rybník na Pražském okruhu. Původní konstrukce mostu půjde k zemi a vznikne tu stavba nová, která bude 6pruhová. Práce by měly trvat 15 měsíců. Podle už podepsané smlouvy zakázka vyjde na 1,48 miliardy korun. Během stavby bude nutné počítat s dopravními komplikacemi.
0: Sport.
1: Vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství České republiky Filip Mareš vyhrál první etapu Rally Pačejov a míří za prvním titulem ve své kariéře. A rakouští tenisté porazili v kvalifikaci Davis Cupu Belgii 3-1 a jsou dalším jistým účastníkem turnaje 8 týmů. Ty se představí na konci listopadu v Boloni.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A dnešní první ranní zprávy doplním počasím. Nedělní den bude ve znamení polojasné oblohy, od severozápadu se postupně zatáhne a k večeru se objeví přehánky. Vítr dnes zafouká severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty budou podobné těm včerejším. Měřit je budeme mezi 19 a 23 stupni Celsia. Tolik zprávy. Hezké ráno s našimi 80kami přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: 8. hodina je za námi a to znamená, že startuje nedělní ráno na Signálu. Až do 1 tady s vámi bude Dominik Port, budu pro vás vybírat jen ty nejlepší 80ky. No a takhle z kraje si otevřeme kalendář, no a pozjišťujeme, kdo má dneska svátek, ale ještě předtím Elton John nebo Jason Donovan. Jsme Signál Radio.
0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

Máme lehce před 8:45, ladíte signál rádio, no a pojďme se podívat do kalendáře. Dneska máme 20. září a to znamená, že svátek mají všichni Olegové. Oleg má skandinávský původ, je to, ač by se dalo říct, že by to mohlo být slovanského původu, ale není. A význam tohoto jména je svatý nebo přinášející spásu. U nás je Olegu 1179, takže ta pravděpodobnost, že nějakého máte okolo sebe, je poměrně velká, takže určitě mu nezapomeňte popřát. No a dneska slaví také své nádherné, pozor, už 91. narozeniny, významná italská herečka Sophie Loren, a k tomuto dni spadá i samozřejmě velice významné datum, rok 1946, kdy byl zahájen první filmový festival v Cannes. Ve francouzském Cannes byl zahájen první ročník, no a ten se stal později vůbec jako nejprestižnějším filmovým událostním zážitkem pro spoustu lidí, jak herců, tak fanoušků po celém světě. No a teď už pokračujeme dál, máme tady Pet Shop Boys a nebo M People.

0: CC Catch nám dohráli přesně o 8:30 ranní na Signál rádiu. Venku máme aktuálně lehce pod mrakem skoro na všech místech naší republiky. Každopádně na úplný déšť to naštěstí nevypadá, takže určitě stojí za to teď vyrazit třeba na kouraní procházku nebo běh. Určitě vyražte na čerstvý vzduch, bude to podle mě potřeba před začátkem dalšího pracovního týdne. V Praze aktuálně máme 14 stupňů, v Brně 13 a třeba v takových Pardubicích 15 stupňů. No a teď už pojďme dál, právě třeba k té snídani vám pustím Roxette a nebo Black. Jsme Signál Radio.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Radio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace.

Dohrál Cliff Richard na Signál Rádiu, stále plujete na našich vlnách, no a buďte s námi i v příštích dnech, protože opět startuje naše soutěž Ano nebo ne, která bude probíhat od zítřka 21.9. až do 2. října, vždy od pondělí do pátku, každé ráno, a tentokrát hrajeme o dvě skvělé ceny. První z nich jsou dva lupeny na koncert kapely Vidiek, ten se uskuteční už poměrně brzy v pátek 6. listopadu letošního roku, konkrétně v Lucerna Music Baru v Praze, a k tomu vám samozřejmě přibalíme i jejich skvělé CDčko. No a když se ještě vrátím k tomu koncertu, tak kromě Vidieku před nimi, jako takový předskokani, také vystoupí brněnská sestava Mucha, takže si myslím, že opravdu je o co stát, bude to nádherný hudební zážitek. Každopádně nebudou chybět hity, jako jsou Kytě 7 ráno, Ní je to lehké, nebo třeba Milá a spousty dalších songů. Takže určitě od zítra ráno žavte telefony přímo směrem do našeho studia. Já ještě opakuji číslo, k nám je 910 260 910. Těšíme se, no a teď si pojďme dát trošku romantiky, takhle hezky v neděli ráno. Chris de Burgh a jeho Lady in Red na Signál Rádiu.

0: Jsme na konci další hodiny na Signál Rádiu, máme 2 minuty před 9 ranní a doufám, že si užíváte dnešní nedělní ráno plnými doušky. Po celé si dáme dalších několik 80kových perel, bych tak řekl, Michael Jackson, Otavan nebo Status Quo, no ale předtím další zprávy opět od Honzy Navrátila a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: D5 hlásí aktuálně na 1. kilometru směrem na Plzeň práce na silnici, takže průjezd je tu zúžen do 2 pruhů a ulice Archeologická v Praze je až do 30.9. kompletně uzavřena a to kvůli rekonstrukci vozovky. Tak na to myslete, dávajte na sebe pozor a přeji vám pohodovou a ničím nerušenou ideálně 80kovou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli, je s vámi Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. A začínáme je počasím. Střední Evropu totiž čeká na přelomu týdne další ochlazení. Zatímco předchozí studené fronty většinou srazily teploty k běžným zářijovým hodnotám, nová fronta přinese už výrazně chladnější vzduch a podprůměrné teploty. To západ Evropy se naopak připravuje na další mimořádně teplé počasí. Ve Vladislavském sále Pražského hradu si od včerejška může veřejnost prohlédnout české korunovační klenoty. Vstup na výstavu je z Hradčanského náměstí brankou do jižních zahrad a přes býčí schodiště na třetí nádvoří a do starého královského paláce. Svatováclavská koruna, královské žezlo, jablko a také korunovační roucho z roku 1653 tu budou k vidění až do 28. září, a to denně od 9 do 17 hodin. Ruský prezident Vladimír Putin se stal terčem posměchu na sociálních sítích poté, co státní média zveřejnila záběry jeho účasti ve volbách do státní dumy. Hlava státu tentokrát odevzdala svůj hlas prostřednictvím online hlasovacího systému. Celý proces ale provázely technické problémy a při bližším zkoumání záběrů bylo patrné, že ruský prezident pracuje na počítači, který nemá aktivovanou licenci operačního systému Windows.
0: Co se děje v regionu?
1: Říčany u Prahy hlásí dokončení stavby okružní křižovatky v Říčanské ulici. Jde o spojku mezi městem a dálnicí D1. Kruhová křižovatka je od dneška v provozu zatím v takzvaném režimu předběžného užívání, protože stavba čeká na kolaudaci. Nová jednopruhová křižovatka má přispět ke zvýšení bezpečnosti a zlepšit plynulost provozu na dopravně vytížené silnici.
0: Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy v 9. kole první ligy porazili Zbrojovku Brno 2-0, vyhráli tak i čtvrtý domácí duel v sezóně a posunuli se na třetí místo neúplné tabulky. Zápas hodnotí trenér o domácích Aleš Majer.
2: Já si myslím, že dneska kromě toho penaltového momentu jsme do 70. minuty hráli velice dobře. Potom, nevím, jestli nám došly síly, nebo zase to byly takové naše obavy o výsledek, tak od té 72. třetí minuty jsme se tam dostali pod tlak Brna. I tím, že samozřejmě Brno pak ještě v závěru vysunulo Vedrala nahoru a to je pro nás samozřejmě bylo nepříjemný a mohlo tam i Brno skórovat. Na druhou stranu už to v tu chvíli bylo o dva góly, tam Brno naskákali nějaké šance, ale myslím si, že opravdu ty 70. minuty, kromě toho, když jsme tam zaváhali vápně při tom penaltovém zákroku, takže jsme ten zápas jako fakt odehráli dobře, jsme ho dobře kontrolovali.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní, tedy nedělní den, bude ve znamení polojasné oblohy, od severozápadu se postupně zatáhne a k večeru se objeví přehánky. Vítr dnes zafouká severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme mezi 19 a 23 stupni Celsia. Tolik zprávy, hezké ráno se signálem přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Na vlnách Signál Rádia půjdete i po 9. ranní a ze studia vás opět zdraví Dominik Por. Za chvíli to ale nebudu ve studiu sám, přivítám tady také mého kolegu Lučka Savanu Urbánka, se kterým se tentokrát vydáme za větrnými mlýny na Moravu. Ano, je to tak, takže o tom za pár chvil, teď už status quo.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: O další 80ky se nám tady na signálu před chvílí postaral Michael Jackson. No a já už naproti sobě tady ve studiu vítám kolegu Luďka Savano Urbánka. No a my na vás máme takovou otázku. Byli jste někdy ve větrném mlýně? Ty totiž najdete v Holandsku, tam je jich spousta, ale kromě tohoto místa jsou třeba i na Moravě. A právě do jednoho z nich nás Luděk právě teď zavede.
1: Hezký dobrý den. Dnes si, dámy a pánové, řekneme, odkud vítr fouká, nebo vlastně ne, zjistíte to asi sami. V Rudici u Blanska na jižní Moravě se na výšině Tumperk k nebi vypíná větrný mlýn holandského typu, postavený v roce 1865. Dnes je mlýn památkově chráněnou stavbou a návštěvníci si zde mohou prohlédnout zajímavé expozice. Dozví se například o historii větrných mlýnů a to i to, jak se v Rudici bydlelo na přelomu 19. a 20. století. První poschodí je věnováno výstavě krystalických forem barevných odrůd křemenů, včetně unikátních olomoučanských koblížků, ale také historii železářství a hornictví v obci. Nakonec ale v neposlední řadě tady na zájemci čeká expozice speleologie, která je s Rudicí nedílně spjatá. Návštěvníci zde získají spoustu zajímavých informací o rudickém propadání, které je druhým nejdelším jeskyním systémem u nás. Zhlédnout mohou také krátký film, který je do jinak nepřístupného prostoru na chvíli zavede. Geopark nedaleko od mlýna zase představuje horniny Moravského krasu a Drhanské vrchoviny. A dejte si pozor, kdyby náhodou foukalo, ať vás nehodí lopatky na lopatky. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Nedělní stále ještě ranní pohodu si užíváte. Před chvílí nám dohrála Tina Turner tady na Signál Rádiu. No a venku máme stále ještě hezky polojasno. Postupem dnes se nám to trošku zatáhne, možná i sprchne, ale aktuálně máme v Praze 14 stupňů, v Brně 16 a třeba v Pardubicích 17, tam už to jde hezky nahoru, takže určitě vyražte ven se hezky provětrat. No a než třeba vyrazíte ven, tak vám pustíme Marka Almonda nebo taky Supertramp. Jsme Signál Rádio.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Za nami jsou Super Trump ve 9:45. No a přátelé, mám pro vás takový, řekl bych, skvělý tip, takový lehce kyselý na dnešní odpoledne. Takže jestli milujete nakládané okurky, což si myslím, že je výsada spousty z nás Čechů, že opravdu to mají jako takový doplněk k hlavním jídlům, anebo nejrůznější kvašené dobroty, tak vyražte dneska na Pickles Prague Festival, který bude dneska až do 6. probíhat na pražském výstavišti. Vstup je zdarma, což je skvělé. No a tady můžete ochutnat nejrůznější kyselé speciality, jako jsou kvašáky, kimči, kyselé zelí a třeba i nakládanou zeleninu v nejrůznějších podobách z nejrůznějších částí světa. Nechybět bude ani street food, právě taky s nejrůznějšími originálními kulinářskými kombinacemi, ale pozor, dejte hlavně na nápoje, protože tady ochutnáte třeba i takzvaný kyseláč anebo jiné kyselé koktejly. Na zahřátí tu bude i spousta různých polívek, jako je zelňačka, krkonošské kyselo a tak dále. A jednou takovou velkou atrakcí, která mě teda hodně zaujala a bude to chtít asi hodně odvahy, je soutěž v pití láku. No a kdo vyhraje, tak ten se zapíše velmi tučně do historie tohoto festivalu. No a celý samozřejmě den bude doplňovat živá hudba, různé soutěže, krásný doprovodný program nejenom pro nás dospělé, ale i pro naše děti. Takže určitě se vyražte dneska až do 6 na výstaviště v Praze, Pickle Prague Festival, bude to hodně kyselý, ale myslím si, že i hodně zábavný.

0: Beloved z písní Sweet Harmony, pravděpodobně jejich největší hit, těsně před 10:00 dopolední tady u nás na signálu po celé. Mám tady pro vás připravený další krásný 80-kový playlist Toto Cotugno, Gloria Gaynor, anebo vám taky zahraju Phila Collinse, ale předtím další zprávy, jak jinak než od Honzy Navrátila, a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: D7 u letiště hlásí uzavřený sjezd na letiště ve směru od Kladna a Slaného, takže tady může vznikat případně tvorba kolon. No a Praha 6 hlásí uzavírku v ulici Liborova, a to kvůli údržbě. Takže s tím počítejte. No a já vám přeji pohodovou a ideálně ničím nerušenou jízdu.

0: Jarmark, muzika a zábava na celý den. Vyraz se na Václavské slavnosti v Počátkách. Zahrají Heligonky Aleše Rusňáka, Brutální jahoda, Realita i Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Chybět nebude program pro děti ani dobré občerstvení. Václavské slavnosti. Už v sobotu 26. září na Palackého náměstí. Více na kulturapočátky.cz.
1: Signál Rádio zprávy.
2: Neděle s datem 20. září je v plném proudu, na signálu je čas na další zprávy a začínáme palivy. Cena dieslu se na čerpacích stanicích přehoupla přes hranici 50 korun za litr. Některé benzínové pumpy ji nabízí dokonce za 51 korun a 90 haléřů. Poprvé v historii také hrozí, že by se průměrná cena paliv v Česku pohybovala nad 50 korunovou hranicí. Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda pro CNN Prima News řekl, že v případě další eskalace konfliktu na Blízkém východě by se cena u některých dražších čerpaček mohla pohybovat i na hranici 60 korun za litr. Další detaily o palivech jsou na webu CNN Prima News. Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský výkon v dabingu včera v Přelouči získali Regina Řandová za roli Marii ve filmu Maria a Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Mimořádnou cenu poroty získalo zpracování české verze počítačové hry Kingdom Come. Udílení cen se tradičně konalo v Přelouči na Pardubicku. Letos to byl 32. ročník. Pokračuje mluvčí této akce Marcela Gryčová.
3: Zvláštní cenu poroty za nejlepší dětský herecký výkon v dabingu získal Matěj Hezký za roli Jamieho Millera v minisérii Adolescent.
2: Slovenský premiér Robert Fico opětovně varoval před konfliktem mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem. Zdůraznil, že učiní vše, aby Slovensko nebylo zataženo do žádného nezodpovědného vojenského dobrodružství. Fico také řekl, že válka mezi Ruskem a Ukrajinou není slovenskou válkou.
1: Co se děje v regionu?
2: Tunelbus, který už měsíc propojuje Dejvice a Kobylisy, dozná změn. Linka označená 145 bude se začátkem akademického roku, tedy od 29. září, nově zastavovat také na Kuchyňce. Tunelbus tak nově obslouží i jeden z významných pražských univerzitních areálů. Připomeňme, že linka 145 jezdí ve špičce v intervalu 7,5 minuty, v nejsilnější špičce pak po 6 minutách.
1: Sport.
2: Sportovní část zpráv musí být o tenise. Českým hráčům se totiž podařila senzační otočka a ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu přehráli Američany 3-2 na zápasy a představí se tak ve finále týmové soutěže. Po čtyř hře sice prohrávali Češi 1-2, ale druhý bod přidal Jakub Menčík po vítězství nad Benem Sheltonem 2-1 na sety a postup pak zajistil Jiří Lehečka. Ten si poradil s Lernerem Tianem 2-0.
1: Signál Rádio počasí.
2: Venku je polojasno, od severozápadu se postupně bude zatahovat a k večeru se místy objeví i přehánky. Vítr dnes zafouká severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů Celsia. Takové byly další zprávy na Signálu. Hezké dopoledne s námi, přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Poslední oficiálně letní víkend si vychutnáváte stále se Signálem a na hodinách máme pár minut po 10, konkrétně 3 minuty. Opět vás zdraví Dominik Port a za pár chvil tady se mnou bude i Martin Čípa, který jako každý týden nás zavede do světa sociálních sítí s jeho pořadem Hvězdy na síti, ale předtím vám tady pošlu Phila Collinse.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Toto Cotugno nás vrátil do světa 80. v italském podání. No a já už tady ve studiu vítám mého kolegu Martina Čípu, který pro nás má jako každý týden další díl svého pořadu Hvězdy na síti. Tentokrát bude řeč například o Celine Dion, ale i o spoustě dalších hvězd, také o umělé inteligenci. Nechte se překvapit, no a já už předávám slovo Martinovi.
1: Hvězdy na síti.
2: Na signál rádio.
3: Celine Dion odstartovala pařížské turné a spečetila tím comeback na pódia po více než 6 letech. Kromě svých nejslavnějších hitů zařadila třeba taky megahit Sweet Dreams od Eurythmics a její hlas má stále neuvěřitelnou sílu. Sítě jsou plné příspěvků nejen z koncertů samotných, ale taky z momentů, kdy se potkala na ulici s fanoušky a dokonce si s nimi zaspívala. Na své koncerty zve na sítích taky Helena Vondráčková. Šňůra odstartovala minulý týden a nabídne celkem 10 termínů po celé republice. Vyvrcholí před Vánoci v Praze. Kapela U2 pak slaví 50 let od svého vzniku a dočká se neobvyklé pocty. Irská centrální banka vydá u příležitosti tohoto výročí speciální sběratelskou 2-eurovou minci. K dostání bude na konci září. Annie Lennox sdílela část rozhovoru, ve kterém vzpomíná na vystoupení s Davidem Bowiem. V roce 92 na stadionu ve Wembley totiž nahradila Freddieho Mercuryho v duetu Under Pressure. Byl to prý nezapomenutelný moment její kariéry. A umělá inteligence je stále velkým tématem hudebního průmyslu. Poté, co v Austrálii vystřelila na přední příčky hitparád nová verze hitu Like a Prayer od Madony, kompletně vytvořená AI, Australané rozhodli, že takto vzniklé singly z hudebních žebříčků úplně vyškrtnou. I Signál Radio najdete na sítích, na Instagramu a Facebooku, tak nás sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Radio.

0: To byla John Jett těsně před 10:30 v éteru Signál Rádia. Pojďme se podívat ven. Aktuálně tam máme v průměru kolem takových těch 15 stupňů, v Praze 14, v Brně už 17 a třeba v Pardubicích už 18, takže nám to jde postupně hezky nahoru. Dneska se dostaneme až k samotné 20, kolem takové té páté odpolední ještě trochu sprchne, takže se připravte, pokud budete vyrážet ven, tak nezapomeňte na deštníky. No a v průběhu příštího týdne se nám budou teploty pohybovat, rtuť tam vyskočí maximálně k takovým 18 stupňům, 19, ale příští víkend by mělo být opět kolem 20, takže ještě takový ten jako lehonký náznak už jako dojetého léta by tam ještě trošku měl být. Každopádně si užívejte dnešní den, protože bude i tak krásně, lehce podzimně. No a my vám k tomu pustíme třeba Bee Gees nebo teď už Baltimoru.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu. Posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Stále posloucháte Signál Rádio, tohle byli Bee Gees a poslouchejte nás určitě i po dnešní 18. hodině, protože to nás čeká velmi zajímavý rozhovor, který povede moje kolegyně Lucka Sinková a jejím hostem bude muzikant, zpěvák a také herec Tomáš Klus. No a o něm právě málo kdo ví, že byl dříve pětibojařem, takže se ho zeptáme, jaký má aktuálně vztah ke sportu a jak to vlastně celkově zvládá. No a taky nám prozradí, co po něm zvěděli jeho děti a řeč přijde, pozor, i na zahradničení a jeho zálibu v chovu slepic. No a kromě toho všeho ho taky vyspovídáme ohledně koncertů a toho, jestli má i po tak dlouhé době vystupování ještě stále trému. Takže o tom všem dneska po 18. hodině tady u nás na Signálu, moc se těšíme. No a určitě si to nenechte ujít a do konce hodiny tady pro vás mám ještě třeba Eňu, Mekyšbirku nebo teď už Cher.

0: Chris Rea se nám postaral o poslední hudební zážitek v této hodině. Na Signál Rádiu máme 2,5 minuty před 11. dopolední po celé. Mám tady pro vás další, řekl bych, až exkluzivní, možná 80-kový výběr. Suzy Quatro, Pet Shop Boys nebo George Michael. Ale předtím si dáme opět další zprávy od Honzy Navrátila a já vám povím pár novinek, co se událo za poslední hodinu v dopravě.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na zpomalení se aktuálně připravte v ulici Ječná směrem na IP Pavlova. Probíhají tady práce na silnici a průjezdný je pouze jeden jízdní pruh. A na další kolonu také v Praze se připravte na Mánesově mostě ve směru na Malostranskou cca 9 minut. Takže to je pro tuhle chvíli z dopravy naprosto všechno a já vám přeji pohodové vlastně teď už dopoledne.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli, posloucháte Signál Rádio, opět po hodině pojďme za dalšími zprávami. Premiér Andrej Babiš dnes probere s ministrem Petrem Macinkou rozpočet školství. Stane se tak předtím, než Macinka odletí do Spojených států amerických. Premiér na sociální síti řekl, že vláda zítra rozpočet schválí. Na letišti v Mošnově na Novojičínsku pokračují dny Severoatlantické aliance a vzdušných sil armády České republiky. Ze všech příjezdových stran se včera tvořily kolony aut, ve kterých lidé čekali i 2 hodiny. Stejné dopravní problémy se očekávají i dnes, hlavně po skončení programu po 16. hodině. Dodejme, že včera letiště navštívilo podle policie zhruba 92 tisíc lidí. Starosta ruské metropole Sergej Sobyanin tvrdí, že Ukrajina od včerejška vypustila na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 přímo na Moskvu. Podle ruskojazyčné verze stanice BBC se jedná o největší ohlášený ukrajinský útok na metropoli.
0: Co se děje v regionu?
1: Na pražském Zlíčíně nedaleko stanice metra odstartovala stavba nového parkovacího domu. Stavba u křížení ulic Na Radosti a Míšovická nabídne parkování v režimu Park and Ride pro až 600 automobilů. Stavba domu vyjde na 619 milionů korun, které zaplatí pražský magistrát. První vozy by v parkovacím domě mohly zaparkovat za 18 měsíců.
0: Sport.
1: Fotbalisté Liberce remizovali v 9. ligovém kole v Brně s Artisem bez branek a venku v nejvyšší soutěži po 4 výhrách poprvé ztratili. Naopak Nováček doma v sezóně na 5. pokus premiérově bodoval. Slovan se na 2. místě tabulky dotáhl na vedoucí Slávii, která má ale k dobru dnešní zápas s Plzní. Artis je před reprezentační přestávkou se ziskem 5 bodů průběžně 14. Pokračuje trenér Liberce Bronislav Fodrek.
2: Asi bychom brali těch 20 bodů před dobré pauzou, ale chceli jsme dneska, už keď mali jsme toľko bodov zvíťaziť aj dneska, hovorím trošku mrzí, že nám trošku chýbali k tomu také väčšie, možno kvalitnejšie veci v tom zakončení a útočnej fáze, ale samozrejme treba si to vážiť, že máme toľko bodov, koľko máme, ale stále ešte iba svojím spôsobom začiatok súťaže a my musíme hlavne v tom pokračovať v budúcnosti.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i v těchto zprávách přidávám informace o počasí. Neděle je ve znamení polojasné oblohy, od severozápadu se ale bude postupně zatahovat a k večeru se objeví i přehánky. Vítr fouká severozápadní maximální rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty vystoupaly na hodnotu mezi 19 a 23 stupni Celsia. Jaké počasí nás čeká na začátku dalšího zářijového týdne? Tak to vám povím za hodinu. Do té doby si dejte další 80. Posloucháte Signál Rádio.
0: Signál Rádio.
3: Těsně po 11. startuje další 60-minutovka na Signálu plná těch nejlepších 80. a s vámi je stále Dominik Port. No ale za chvíli to tady nebude jen o hudbě, vydáme se totiž na tajemný křivoklád, kde se odehrává další řada úspěšné reality show Zrádci. Tak za chvíli se o ní povíme víc, ale předtím Pecho Boys nebo George Michael.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Pecho Boys na Signál rádiu přesně ve čtvrt na 12. No a přátelé, jestli jste stejně jako já milovníci reality show Zrádci, tak určitě zbystřete, protože dneska na Primě startuje premiérový první díl. No a kdo z vás nechce čekat a je nedočkavec taky stejně jako já, tak může každý díl sledovat už o 4 dny dříve v tom týdnu ve středu vždy na Prima Plus. No a tentokrát se opět vracíme na Křivoklát, na Tajúplný hrad, kde se mezi sebou utkají věrní a zrádci. No na straně věrných je to o tom, aby odhalili zrádce, no a zrádci musí zase celou dobu, ideálně co nejdéle, krýt svoji identitu a každý den, nebo spíš každou noc, vlastně jednoho věrného vyřadit. Celou hrou opět provází zkušený a řekl bych jedinečný Vojta Kotek v roli hradního pána a tentokrát to bude velmi zajímavé už jenom díky tomu, že mezi soutěžícími jsou lidé z nejrůznějších profesí, jako je třeba jaderná fyzička, psycholožka, vědec a nebo třeba taky porodní asistentka. Takže o toto podle mě bude zajímavější. Já jsem byl už právě minulou středu na oficiálním zahájení v Kongresovém centru a když jsem viděl ten první díl, tak jsem byl absolutně v šoku. Celých těch téměř 60-70 minut jsem koukal s otevřenou pusou od A po Z a bylo to úžasné, takže pokud jste milovníci zrádců, tak určitě sledujte. Tato řada vypadá jako úplně ta, řekl bych, nejšťavnatější.

0: Rembrandt, chvíli po půl dvanácté na Signál rádiu, takhle při neděli. No za pár chvil mám tady pro vás Jazu, Nazaret nebo Cyndi Lauper a hned po nich váš, doufejme, oblíbený magneťák. Takže jdeme na to.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál rádiu. Vstávejte s námi. Signál rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Doznívá Cindy Lauper, no a před námi je, přátelé, náš slíbený magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes v něm zazní píseň Bala Bala od Francesca Napoli. Tahle věc vyšla v roce 1987 a teď pozor, Bala Bala není jenom jedna píseň, ale je to v podstatě takový italský hudební megamix. Napoli do něj totiž namíchal rovnou 11 známých melodií. Tam třeba Voler, Azuro, O Sole Mio nebo Cam Prima. A dokonce i Ciaccio Bambina. Takže v jednom hitu se potkává Itálie hned několika generací. No a tenhle nápad, ku podivu, nebo vlastně ani ne, vlastně dal se to možná i tak trochu čekat, zafungoval naprosto skvěle. Třeba v Rakousku byl song dlouhou dobu číslo 1. No a teď si pojďme tady to veledílo pustit. Francesco Napoli a jeho italský hudební koktejl Bala Bala.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Levine a jejich A Kind of Magic lehce před 12. polední na Signál rádiu. No a po 12. mám tady pro vás další plejádu našich osmdesátkových osobností, jako je třeba Rick Astley, ABBA a nebo Stevie Wonder, takže určitě se na ně připravte, ale předtím si dáme další dávku zpráv od Honzy Navrátila a já vám povím pár novinek za poslední hodinu z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Na zpomalení se připravte na 57. kilometru dálnice D1 směrem do Prahy. Jsou tady v sobě dva osobáky a neprůjezdný je levý jízdní pruh. No a v ulici Ruská v Praze se před chvílí stala nehoda dokonce třech osobních aut, takže na to myslete a dávejte tady při průjezdu velký pozor. Já vám přeji krásný a ničím nerušený sobotní čas.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Vláda může obnovit regulaci cen pohonných hmot. Ve včerejším rozhovoru pro server Novinky.cz to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Důvod je stejný jako v polovině července, kdy ceny vláda zastropovala. Jde o drahou ropu. Její cena stoupá kvůli pokračujícímu konfliktu Spojených států a Iránu. O případném zastropování bude vláda jednat příští týden. Dodejme, že místopředsedkyně sněmovního zemědělského výboru Marie Pošarová z SPD v pořadu 360 na CNN Prima News řekla, že nafta může být i na příděl. Banky letos postupně zvyšují úročení spořících účtů. Nejvýhodnější nabídky nyní převyšují 4% ročně. Tyto sazby ale bývají do limitu a banky za ní vyžadují aktivitu klienta. Vyplývá to z analýzy společnosti Portu. Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Pokračuje analytik Portu Marek Pokorný.
2: Česká národní banka po druhé v řadě ponechala úrokové sazby beze změny. Dvoutýdenní reposazba tak zůstává na 3,75%. Banky přesto u některých spořících účtů úročení zvyšují a nejvýhodnější nabídky se dnes pohybují kolem 4% ročně. Za těmito čísly se ale často skrývají podmínky. Pravidelné investování, minimální příjem na účtu nebo určitý počet plateb kartou. Skutečné zhodnocení, na které klient dosáhne, se tak může od reklamního čísla výrazně lišit.
1: Až o 30% může podražit některým domácnostem teplo z dálkových tepláren, které k výrobě tepla využívají zemní plyn. Na vině je dramatické zdražování této komodity na světových trzích. U běžné domácnosti by takový nárůst mohl znamenat i přes 8 000 korun ročně navíc.
0: Co se děje v regionu?
1: Organizátor pražské hromadné dopravy spustil kampaň, která varuje před používáním sluchátek a mobilů na ulicích, rozhlédnout se, sundat sluchátka anebo stlumit jejich hlasitost a teprve potom přecházet přes silnici. To jsou základní pravidla kampaně s názvem 3 sekundy. Pražský dopravní podnik za prvních 6 měsíců letošního roku eviduje celkem 43 střetů tramvají s chodci. Při nich zemřelo dokonce jedno dítě.
0: Sport.
1: Časovky zahájí dnes v Montrealu program mistrovství světa v silniční cyklistice. V akci bude i největší hvězda české výpravy Matyáš Vacek, který v souboji proti chronometru touží atakovat nejvyšší příčky. O týden později se pak pokusí uspět i v silničním závodě, který boje o světové medaile uzavře. Šampionát se musí obejít bez zraněného fenoména posledních let Tadeje Pogačara. Časovky mužů startují v 18 hodin a 30 minut.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Neděle je s polojasnou oblohou, od severozápadu se ale bude postupně zatahovat a k večeru se objeví i místy přehánky. Teploty měříme od 19 do 23 stupňů Celsia. Začátek dalšího týdne nám nabídne proměnlivou oblačnost na severních horách i přehánky. Severozápadní vítr zítra zafouká rychlostí do 8 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra naměříme o něco níže než dnes, jen mezi 13 a 18 stupni Celsia. Tolik zprávy, posloucháte Signál Rádio a teď opět muziku.
0: Signál Rádio.
3: Pravé poledne za námi, tady u nás na Signál Rádiu, no a dobrou chuť, pokud právě obědváte, vám přeje Dominik Port. No a brzo tu nebudu tady v mém studiu, nebo našem studiu sám, dorazí také Lucka Sinková, která nás zavede tentokrát do pražského divadla Ungeld na jedno jedinečné představení, které se možná dotkne i vašeho života. Tak se nechte překvapit, o jaké půjde, teď už si dáme Stevieho Wondera, jsme Signál Rádio.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Už jich vám stále zní signál rádio a za chvíli vám v nich bude znít i pozvánka od mojí kolegyně Lucky Sinkové. S tou se vypravíme totiž do divadla Ungel v Praze, kde aktuálně můžete zajít na velmi zajímavé představení, které se jmenuje Cizí životy. A to ukazuje, že jedno setkání může změnit úplně všechno. Tak Lucko, o co přesně jde?
1: Příběh je o tom, že se dva lidé ocitnou v nečekané situaci a postupně odhalí nejen své příběhy, ale také věci, které by možná raději nechali skryté. Hra nabízí emoce, humor, ale i otázky, které si divák může odnést ještě dlouho po představení. Pokud vás Cizí příběhy zaujaly, tak nejbližší repríza v divadle Ungel je tuhle neděli 20. září. Tak si přijďte poslechnout jeden Cizí příběh, možná v něm nakonec poznáte i něco ze sebe. Tak tuhle neděli 20. září, divadlo Ungel.
0: Lucko, moc děkujeme, zní to skvěle, určitě dneska vyražte. No a tipy na další skvělá představení v Praze najdete na webu www.divadloungelt.cz.

0: Máme přesně půl jedné odpoledne na Signál Rádiu, za námi je Gianna Nannini a před námi je další plejáda úžasných umělců, nejen osmdesátkových, máme tam i jednu devadesátku, Roy Orbison, Annie Lennox a nebo Europe, tak si je moc užijte.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Roy Orbison doznívá z písně I Drove All Night tady na signálu chvilku před 1:45. No a už za chvilku bude probíhat tady střídání stráží s mým kolegou Áďou Adamem. Ahoj Áďo.
1: Ahoj Domčo. Čau, dokonce čau. Si troufnu říct, že už teď.
0: Už teď vlastně, ano, je to tak, přesně tak, přesně tak. No dneska je spoustu světových dnů, Áďo, a já jsem vybral teda jeden takový speciálnější a to je Světový den úklidu. Tak pověs mi, co ty si dneska naposled, než jsi šel sem do rádia, uklidil?
1: Já jsem uklidil sebe teď do studia jsem uklidil, ale jinak jsem to sundával prádlo z vyšáku, to byl takový jako uklid.
0: No, tak to je dobrý, to je takový jako nechlapský, to je většinou ženy.
1: No,
0: tak to je dobrý.
1: A tak já jsem takovej prostě nechlapský typ asi. Ne, tak já si rád, já musím říct, že já si rád vyperu, já si to rád pověsím, rád složím, nerad žehlím teda, jo.
0: To chápu, a to žádný chlap podle mě nemá rád, ale to vůbec.
1: Já pochybuji, jestli to vůbec má někdo rád, jo, jako žehlení. Máš rád žehlení?
0: Hele, někde jo, jako mě se líbí na tom, jak se to jako narovnává, něco jako u vysávání, taky cítím, jak prostě ty kuličky a všechno lítá do toho tubusu, tak to, jako, to jsou taková, jako, taková forma satisfakce trošku to může
1: jo,
0: být.
1: To jako. Může být, ale mě to nejde, takže já tu satisfakci nemám, já se většinou u toho rozčílim, takže já to nedělám.
0: Zase. Jo, takhle. Ale tady budeš klidný, víc celý odpoledne dneska.
1: Jo, tady budu klidný, neboj se.
0: Dobře.
1: Ty se mě bojíš trošku, ne? Už.
0: Ne, nebojím, prosím tě, ne, vůbec ne.
1: Já jak jsem si vzpomněl na to žehlení, tak mám oheň v očích možná. Tak,
0: tak a ten doufám, že tě dneska vydrží celý odpoledne až do 6, protože Áďa s váma bude a bude pro vás vybírat ty nejlepší 80. A do konce hodiny tady máme ještě Karla Gotta, anebo teď Syra Eltona Johna.

0: Pěkné odpoledne, trávíte se Signál rádiem, kdy si povíme o novinkách v dopravě a poté nás čekají zprávy s kolegou Honzou Navrátilem. V příští hodině se tady můžeme těšit na další skvělé osmdesátky, například na R.E.M., Bonnie M. nebo Whitney Houston.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pražský okruh hlásí nehodu dvou osobáků u exitu 23 ve směru na D1. Buďte tam opatrní, měl by tam být neprůjezdný levý jízdní pruh. Ze studia Signál rádia vám přejeme bezpečné víkendové cesty.
2: Jsem hrdina, jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.
4: Jarmark, muzika a zábava na celý den. Vyrazte na Václavské slavnosti v Počátkách. Zahrají Heligonky Aleše Rusňáka, Brutální jahoda, Realita i Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Chybět nebude program pro děti ani dobré občerstvení. Václavské slavnosti. Už v sobotu 26. září na Palackého náměstí. Více na kulturapočátky.cz.
1: Když slyšíš tohle,

0: Radio.
1: To nejlepší z 80. let. Signál Radio zprávy.
2: Hezkou neděli, je s vámi Signál Radio a teď také další zprávy. Vicepremiér Karel Havlíček nesouhlasí s rychlým zvyšováním obranných výdajů země nad 2% hrubého domácího produktu. Vedlo by to podle něj ke zbytečně drahým nákupům. Řekl to v partii Terezie Tománkové na stanici CNN Prima News. 26. ročník dnů Severoatlantické aliance, největší bezpečnostní přehlídky v Česku, se konal o tomto víkendu na letišti Leoše Janáčka v Ostravě. Umění vojenských letců přilákalo 10 000 návštěvníků. V německém hlavním městě a ve spolkové zemi Mecklenbursko, Přední Pomořansko na severovýchodě země začaly volby. Z Berlína se hlásí zpravodaj ČTK Jaromír Mrhal.
3: V obou volbách mohou poprvé hlasovat i 16-letí a 17-letí. V Berlíně zhruba 2,5 milionu voličů rozhodne o složení poslanecké sněmovny i o tom, kdo město povede z červené radnice. Výsledek voleb může otřást pozicí kancléře Merce, který čelí rekordní neoblíbenosti i slábnoucí podpoře uvnitř vlastní strany. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
2: Dodejme, že volební místnosti se v Mecklenbursku, Předním Pomořansku i v Berlíně uzavřou v 18 hodin. Veřejnoprávní stanice ARD a ZDF následně zveřejní prognózy. Předběžné výsledky obou voleb je možné čekat dnes pozdě večer nebo v noci na zítřek.
1: Co se děje v regionu?
2: Říčany u Prahy hlásí dokončení stavby okružní křižovatky v Říčanské ulici. Jde o spojku mezi městem a dálnicí D1. Kruhová křižovatka je ode dneška v provozu zatím v takzvaném režimu předběžného užívání, protože stavba čeká na kolaudaci. Nová jednopruhová křižovatka má přispět ke zvýšení bezpečnosti a zlepšit plynulost provozu na dopravně vytížené silnici.
1: Sport.
2: Volejbalista Milan Muník je v 38 letech nejstarším českým hráčem na mistrovství Evropy. Se 190 cm patří rovněž k nejmenším. Na palubovce je ale nepřehlédnutelný. Jako libero se soustředí hlavně na obranu. Mezi jednotlivými výměnami neúnavně burcuje spoluhráče i fanoušky v hledišti. V přípravě na zítřejší osmifinále s Belgií českým novinářům v Turíně řekl, že si reprezentaci stále užívá.
4: Samozřejmě pro mě každý rok navíc nároďáku je to, kvůli čemu jsem začal hrát volejbal. A užívám si to, já jsem vlastně měl tu šanci se dostat až ve 30 na nároďáku, takže pro mě každý čas strávený v reprezentaci je čest a kvůli tomu jsem to začal dělat ten volejbal.
1: Signál Radio počasí.
2: A zprávy ve 13 hodin končíme pohledem na počasí. Neděle je ve znamení polojasné oblohy a teploty měříme mezi 19 a 23 stupni. Začátek dalšího týdne bude s proměnlivou oblačností. Na severních horách počítejme s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 13 a 18 stupni Celsia. Tolik další odpolední zprávy. Hezkou neděli se Signálem přeje Honza Navrátil.
1: Signál Radio. Signál Radio.
5: Posloucháte odpolední Signál Radio, v kalendáři máme 20. září a kdo by rád zavítal mezi našimi písničkami za krásou korunovačních klenotů, tak už za pár minut nás k ním pozve kolegyně Lucie Sinková. Mezitím další skvělá hudba, kterou vás bude provázet Áďa Adam.
1: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

0: Hladíte vlny signál rádia, blištivou krásu českých korunovačních klenotů můžeme v těchto dnech obdivovat ve Vladislavském sále Pražského hradu. Na oblídku zašla i kolegyně Lucie Sinková.
1: Ve Vladislavském sále na Pražském hradě jsou vystavené české korunovační klenoty. Uvidíme tu svatováclavskou korunu, královské žezlo a jablko, ale i korunovační roucho z roku 1653, plus historické klíče nebo portréty panovníků. Letošní výstava připomíná 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn. Klenoty jsou přístupné až do 28. září a vstup je zdarma. Jen tedy počítejte s bezpečnostní kontrolou a taky s frontami.
0: Luci, děkujeme, tady se budou blištit další skvělé hity z let minulých, už teď od R.E.M. Shiny Happy People.

0: Jste se Signál Rádiem, kde si za pár minut povíme, o čem bude dnes od 17. hodiny vyprávět kolega David Černý v rámci pořadu Miluju Prahu. Tentokrát si povíme, jak vznikaly první fotografické záběry naší metropole. Více o tom, na co nás v podvečer čeká, si povíme už za chvíli. K tomu tady budou do konce této hodiny ještě například hrát Buggles, Boy George nebo Tina Turner.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Hrajeme pro vás na Signál Rádio, kde nás čeká dnes v podvečer další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát se seznámíme s fotografem Andresem Grolem. Tento vídeňský rodák během svého života vytvořil první souvislý soubor fotek naší metropole. Jenže zatímco my dnes fotíme lehkými mobilními telefony, pro nich to byl skutečně fyzicky náročný výkon. Dozvíme se, jak první záběry vznikaly a proč fotografa tehdy lidé považovali spíš za alchymistu. A jestli chcete vědět, proč na Grolových fotkách některé pražské památky vypadají jinak než v současnosti, poslechněte si vyprávění Davida Černého u nás na Signále Rádiu už dnes po 17. hodině.

0: Phil Collins s námi byl na vlnách Signál Rádia, kde se teď podíváme na silnice a potom na zprávy s kolegou Honzou Navrátilem. Už zanedlouho si tu budeme hrát další skvělé osmdesátky, například Pretenders, Queenie nebo Nicka Kershaw.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V Praze proběhla srážka tramvaje a osobáku v ulici Dukelských hrdinů. Dávejte si tam za volantem velký pozor. Kvůli nehodě by tam mohl být momentálně hustý provoz. Bezpečnou jízdu vám přeje Signál Rádio.

0: Rádio Zprávy.
1: Hezkou neděli, je s vámi Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. A začínáme je počasím. Střední Evropu totiž čeká na přelomu týdne další ochlazení. Zatímco předchozí studené fronty většinou srazily teploty k běžným zářijovým hodnotám, nová fronta přinese už výrazně chladnější vzduch a podprůměrné teploty. To západ Evropy se naopak připravuje na další mimořádně teplé počasí. Ve Vladislavském sále Pražského hradu si od včerejška může veřejnost prohlédnout české korunovační klenoty. Vstup na výstavu je z Hradčanského náměstí brankou do jižních zahrad a přes býčí schodiště na třetí nádvoří a do starého královského paláce. Svatováclavská koruna, královské žezlo, jablko a také korunovační roucho z roku 1653 tu budou k vidění až do 28. září, a to denně od 9 do 17 hodin. Ruský prezident Vladimír Putin se stal terčem posměchu na sociálních sítích poté, co státní média zveřejnila záběry jeho účasti ve volbách do státní dumy. Hlava státu tentokrát odevzdala svůj hlas prostřednictvím online hlasovacího systému. Celý proces ale provázely technické problémy a při bližším zkoumání záběrů bylo patrné, že ruský prezident pracuje na počítači, který nemá aktivovanou licenci operačního systému Windows.
0: Co se děje v regionu?
1: Říčany u Prahy hlásí dokončení stavby okružní křižovatky v Říčanské ulici. Jde o spojku mezi městem a dálnicí D1. Kruhová křižovatka je ode dneška v provozu zatím v takzvaném režimu předběžného užívání, protože stavba čeká na kolaudaci. Nová jednopruhová křižovatka má přispět ke zvýšení bezpečnosti a zlepšit plynulost provozu na dopravně vytížené silnici.
0: Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy v 9. kole první ligy porazili Zbrojovku Brno 2-0, vyhráli tak i čtvrtý domácí duel v sezóně a posunuli se na třetí místo neúplné tabulky. Zápas hodnotí trenér o domácích Aleš Majer.
2: Já si myslím, že dneska kromě toho penaltového momentu jsme do 70. minuty hráli velice dobře. Potom, nevím, jestli nám došly síly, nebo to byly takové ty naše obavy o výsledek, tak od té 72. třetí minuty jsme se tam dostali pod tlak Brna. I tím, že samozřejmě Brno pak ještě v závěru vysunulo vedrala nahoru a to je pro nás samozřejmě bylo nepříjemný a mohlo tam i Brno skórovat. Na druhou stranu už to v tu chvíli bylo o dva góly, tam Brno naskákali nějaké šance, ale myslím si, že opravdu ty 70. minuty, kromě toho, když jsme tam zaváhali vápně při tom penaltovém zákroku, takže jsme ten zápas jako fakt odehráli dobře, jsme ho dobře kontrolovali.
0: Signál Rádio počasí.
1: Venku je polojasno, teploty měříme od 18 do 23 stupňů Celsia. Začátek dalšího týdne bude ale s proměnlivou oblačností na severních horách i s přeháňkami. Severozápadní vítr v pondělí zafouká rychlostí do 8 metrů za sekundu a počítejme s ochlazením. Nejvyšší teploty na začátku dalšího týdne vystoupají na hodnoty kolem 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Neděli trávíte na vlnách Signál Rádia, kde vás dnešními osmdesátkami provází moderátor Áda Adam. Čekání je u konce. Už dnes večer se nám na obrazovky vrací hra plná intrik a zvratů. Už za pár minut si o třetí řadě reality show Zráci povíme více. Mezi tím například slíbený Nick Kershaw.
0: Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátých let.

Posloucháte Signál Radio. Kdo je fanoušek reality show Zráci, těší se patrně na dnešní večer jako na Ježíška o Vánocích. Už ve 2015 na Primě totiž hrad Křivoklát znovu otevírá své brány a s ním se vrací i hra, ve které může být důvěra tou nejnebezpečnější strategií. Třetí řada reality show Zráci přinese nové věrné, nové zráce a především nové důvody pochybovat o každém, kdo stojí po jejich boku. Tahle řada ale má i trochu jinou atmosféru, protože hra bude temnější, intenzivnější a ještě více nekompromisní. A navíc nabídne ještě výraznější filmové zpracování, silné příběhy soutěžících a momenty, ve kterých bude těžké rozeznat skutečnou věrnost od dokonale zahrané role. Dokážete to? Nezapomeňte, že jednotlivé díly můžete sledovat s předstihem na Prima+. Více o Zrácích se také můžete dočíst na našich webovkách www.signalradio.cz.

0: S vámi je Signál Radio, kde nám dohrává další pohodová hudba z 80. a kde nás bude i nadále provázet další skvělá muzika. Budou nám tady hrát například Donna Summer, Michael Jackson nebo Kim Wilde. A k tomu si už také za pár minut povíme o soutěži, která nás čeká už od zítra ráno. Tak držte signál.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: O víkendu máte naladěné signál rádio, pondělí se neomylně zase blíží, ale nebojte, s novým týdnem tu opět odstartuje nová soutěž.
1: Ano nebo ne na signál rádio.
0: V rámci naší oblíbené hry Ano nebo ne můžete vyhrát dvě vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. Vystoupí letos 6. listopadu v pražském Lucerna Music Baru. Ke vstupenkám vám navíc přidáme i CDčko, dva dárky za jediné správné slovo a budete si moci užít večer plný energie a známých hitů. Na soutěžní otázku můžete odpovědět pouze jedním jediným slovem, a to buď ano nebo ne. Když to bude správně, výhra bude vaše. Tak mějte připravené telefony s číslem do našeho studia 910 260 910. Více informací na www.signalradio.cz.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál rádiu.

0: Signál Rádio jsme si hráli Donu Summer, máme chvilku před 15. hodinou, Honza Navrátil už připravený na další zprávy a v příští hodině se můžeme opět těšit na to nejlepší z osmdesátek, například na Belindu Carlisle, Joe Cokera nebo Bee Gees.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha hlásí hromadnou nehodu 3 osobáků v ulici Plzeňská, kde si dávejte pozor za volantem. Šťastné a hlavně bezpečné víkendové cesty vám přeje Signál Rádio, které můžete poslouchat po celé republice díky digitálnímu vysílání v DAB+.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Neděle s datem 20. září je v plném proudu, na Signálu je čas na další zprávy a začínáme palivy. Cena dieslu se na čerpacích stanicích přehoupla přes hranici 50 korun za litr. Některé benzínové pumpy ji nabízí dokonce za 51 korun a 90 haléřů. Poprvé v historii také hrozí, že by se průměrná cena paliv v Česku pohybovala nad 50 korunovou hranicí. Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda pro CNN Prima News řekl, že v případě další eskalace konfliktu na Blízkém východě by se cena u některých dražších čerpaček mohla pohybovat i na hranici 60 korun za litr. Další detaily o palivech jsou na webu CNN Prima News. Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský výkon v dabingu včera v Přelouči získali Regina Řandová za roli Marii ve filmu Maria a Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Mimořádnou cenu poroty získalo zpracování české verze počítačové hry Kingdom Come. Udílení cen se tradičně konalo v Přelouči na Pardubicku. Letos to byl 32. ročník. Pokračuje mluvčí této akce Marcela Gryčová.
2: Zvláštní cenu poroty za nejlepší dětský herecký výkon v dabingu získal Matěj Hezký za roli Jamieho Millera v minisérii Adolescent.
1: Slovenský premiér Robert Fico opětovně varoval před konfliktem mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem. Zdůraznil, že učiní vše, aby Slovensko nebylo zataženo do žádného nezodpovědného vojenského dobrodružství. Fico také řekl, že válka mezi Ruskem a Ukrajinou není slovenskou válkou.
0: Co se děje v regionu?
1: Tunelbus, který už měsíc propojuje Dejvice a Kobylisy, dozná změn. Linka označená 145 bude se začátkem akademického roku, tedy od 29. září, nově zastavovat také na Kuchyňce. Tunelbus tak nově obslouží i jeden z významných pražských univerzitních areálů. Připomeňme, že linka 145 jezdí ve špičce v intervalu 7,5 minuty, v nejsilnější špičce pak po 6 minutách.
0: Sport.
1: Sportovní část zpráv musí být o tenise. Českým hráčům se totiž podařila senzační otočka a ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu přehráli Američany 3-2 na zápasy a představí se tak ve finále týmové soutěže. Po čtyřhře sice prohrávali Češi 1-2, ale druhý bod přidal Jakub Menčík po vítězství nad Benem Sheltonem 2-1 na sety a postup pak zajistil Jiří Lehečka. Ten si poradil s Lernerem Tiennem 2-0.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Neděle je ve znamení polojasné oblohy, od severozápadu se ale postupně zatáhne a k večeru se objeví přehánky. Teploty právě teď měříme mezi 19 a 23 stupni Celsia. Pondělní den bude s proměnlivou oblačností, na severních horách počítejme s přehánkami a nejvyšší denní teploty zítra budou o něco nižší. Měřit je budeme mezi 13 a 18 stupni Celsia. Takové byly zprávy v 15 hodin, pokračujeme nedělním odpolednem, tady u nás na Signálu.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Pohodový nedělní poslech Signál Rádia, kde vás od mikrofonu i nadále srdečně zdraví moderátor Áďa Adam. A už za pár minut se vydáme za motorkami. Mezitím například Joe Cocker, Bee Gees nebo už teď Fleetwood Mac.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Z vašich reproduktorů vám zněl Joe Cocker. Motorky u nás v posledních letech zažívají velký boom a má k ním blízko i náš jihomoravský kolega Luděk Savana Urbánek. A proto nás za těmito jednostopými vozidly pozve.
1: Hezký dobrý den vzhůru na Lesnou, ale abyste to neměli tak jednoduché, do Brna to nebude. Vypravíme se na Znojemsko a vy, co máte doma třeba péráka po dědovi, mi jistě dáte za pravdu, že tento výlet bude stát rozhodně za to. V Lesné u Znojma na jižní Moravě se totiž nachází rekreační areál, jehož součástí je i první české muzeum motocyklů a galerie. Soukromé muzeum bylo založeno v roce 1995 a dnes si tady návštěvníci v celkem třech budovách usedlostí z 18. století mohou prohlédnout expozici motocyklů, sidecarů, automobilů i dalších technických zajímavostí. V muzeu je možné uspořádat i svatby a další akce. Komu by se tady zalíbilo, může se ubytovat v místním penzionu nebo kempu. K dispozici je také restaurace. Muzeum je otevřeno od dubna do října a v zimním období potom nepravidelně. Lepší je proto telefonická domluva. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: námi byla Belinda Carlisle na Signál Rádio, kde pro vás hrajeme to nejlepší z osmdesátek. Ještě v této hodině nám tady budou znít například Duran Duran, ABBA nebo UB40. A nezapomeňte, že už dnes podvečer nás čeká další poutavé vyprávění o Praze.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Ava s námi byla na Signál Rádiu, kde se už dnes večer můžeme těšit na rozhovor s další známou osobností. Hostem v našem studiu bude tentokrát zpěvák, muzikant a herec Tomáš Klus. Málo kdo ví, že býval pětibojařem, a tak se ho zeptáme, jestli ještě sportuje a jaký má v současnosti vztah k pohybu. Zjistíme, co po něm zdědili jeho děti, a povídat si budeme také o zahradničení a o jeho zálibě v chovu slepic. Samozřejmě se také zeptáme, jestli mívá i po tolika letech před koncertem trému. Nenechte si ujít tento poutavý rozhovor kolegyně Lucie Sinkové s Tomášem Klusem u nás na Signál Rádiu už dnes od 18. hodiny.

0: Na Signál Rádio nám hrál Lionel Richie, teď se vydáme za novinkami v dopravě a poté si budeme tady hrát další jedinečné osmdesátky. Mikrofonu se chopí například Paul McCartney, Erasure nebo Elton John.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pražský okruh hlásí havárii osobáku u exitu 23 směrem na D7. Buďte tam velmi opatrní, měl by tam být aktuálně hodně hustý provoz. Bezpečné jízdy vám přeje Signál Rádio.
2: Jarmark, muzika a zábava na celý den. Vyrazte na Václavské slavnosti v Počátkách. Zahrají Heligonky Aleše Rusňáka, Brutální jahoda, Realita i Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Chybět nebude program pro děti ani dobré občerstvení. Václavské slavnosti už v sobotu 26. září na Palackého náměstí. Více na kulturapočátky.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli, posloucháte Signál Rádio, opět po hodině pojďme za dalšími zprávami. Premiér Andrej Babiš dnes probere s ministrem Petrem Macinkou rozpočet školství. Stane se tak předtím, než Macinka odletí do Spojených států amerických. Premiér na sociální síti řekl, že vláda zítra rozpočet schválí. Na letišti v Mošnově na Novojičínsku pokračují dny Severoatlantické aliance a vzdušných sil armády České republiky. Ze všech příjezdových stran se včera tvořily kolony aut, ve kterých lidé čekali i 2 hodiny. Stejné dopravní problémy se očekávají i dnes, hlavně po skončení programu po 16. hodině. Dodejme, že včera letiště navštívilo podle policie zhruba 92 tisíc lidí. Starosta ruské metropole Sergej Sobyanin tvrdí, že Ukrajina od včerejška vypustila na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 přímo na Moskvu. Podle ruskojazyčné verze stanice BBC se jedná o největší ohlášený ukrajinský útok na metropoli.
0: Co se děje v regionu?
1: Na pražském Zlíčíně nedaleko stanice metra odstartovala stavba nového parkovacího domu. Stavba u křížení ulic Na Radosti a Míšovická nabídne parkování v režimu Park and Ride pro až 600 automobilů. Stavba domu vyjde na 619 milionů korun, které zaplatí pražský magistrát. První vozy by v parkovacím domě mohly zaparkovat za 18 měsíců.
0: Sport.
1: Fotbalisté Liberce remizovali v 9. ligovém kole v Brně s Artisem bez branek a venku v nejvyšší soutěži po 4 výhrách poprvé ztratili. Naopak nováček doma v sezóně na 5. pokus premiérově bodoval. Slovan se na 2. místě tabulky dotáhl na vedoucí Slavii, která má ale k dobru dnešní zápas s Plzní. Artis je před reprezentační přestávkou se ziskem 5 bodů průběžně 14. Pokračuje trenér Liberce Bronislav Fodrek.
2: Asi bychom brali těch 20 bodů před pauzou, ale chceli jsme dneska, už keď mali jsme toľko bodov zvíťaziť aj dneska, hovorím trošku mrzí, že nám trošku chýbali k tomu také väčšie, možno kvalitnejšie veci v tom zakončení a útočnej fáze, ale samozrejme treba si to vážiť, že máme toľko bodov, koľko máme, ale stále ešte iba svojím spôsobom začiatok súťaže a my musíme hlavne v tom pokračovať v budúcnosti.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, vítr fouká severozápadní a teploty měříme od 19 do 23 stupňů Celsia. Začátek dalšího zářijového týdne bude s proměnlivou oblačností. Na severních horách počítejme zítra s přeháňkami a vítr bude v pondělí foukat rychlostí do 8 metrů za sekundu od severozápadu. A počítejme s ochlazením. Nejvyšší teploty zítra vystoupají pouze na hodnoty mezi 13 a 18 stupni Celsia. Tolik další odpolední zprávy. Posloucháte Signál Rádio a teď opět hodinu plnou osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Klidnou neděli vám přejeme ze studia Signál Rádia, kde vás zdraví od mikrofonu moderátor Áda Adam. Dlouhé období návratu z procházek s prázdnými košíky je u konce. Houby už rostou a více si k tomu popíme už za chvíli. Mikrofonu se mezi tím ujímá například Elton John.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Jste ve společnosti Signál Rádia. Prázdné košíky, čisté nožíky a hladové žaludky, to vše může změnit jedna procházka. Houby totiž už rostou. Právě druhá polovina září může být pro houbové nadšence obzvlášť zajímavá. Obecně platí, že nejlepší lokality jsou tam, kde prý bývá mokro, ale zároveň teplo. Dobrou pomůckou může být prý aktuální mapa pravděpodobnosti růstu hub od Českého hydrometeorologického ústavu. Nejžavější volby pro hledání by měly být teď například Jizerské hory, Český ráj a Lužické hory. Dobrou šanci budete mít ale i na více místech. Dávejte si ale hlavně velký pozor, které houby nakonec seberete. Čím dál tím více lidí spoléhá na mobilní aplikace. Ty ale nemusí být v mnoha případech spolehlivé a dá se kvůli tomu skončit v nemocnici. Nejistý úlovek buď to ukažte odborníkovi, nebo ho do košíku raději vůbec nedávejte. Při podezření na otravu určitě nečekejte a volejte záchrannou službu. Bezpečné a chutné úlovky vám přeje Signál Rádio.

0: McCartney s námi byl na vlnách Signál Rádia, kde nám budou hrát další skvělé osmdesátky. Náš playlist už za chvíli nabídne například Michaela Jacksona, Roxette nebo Frankie Goes to Hollywood. Také ale pro vás vybereme něco speciálního v rámci našeho dnešního Magiče, a to už za pár minut, tak nás mějte naladěné.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé

0: Všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

0: John Farnham opouští mikrofon Signál Rádia a teď si opět připomeneme, co se kdysi nahrávalo na pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Jelikož nám víkend pomalu končí a zítra opět začne pracovní týden, našli jsme pro vás pěkný hit pro udržení dobré nálady. Písnička Lean on Me od Club Nouveau je totiž dost plná nejen pozitivní melodie, ale i textu. Všichni můžeme být občas smutní, ale jakmile vedle sebe máme dobrého kamaráda, o kterého se můžeme opřít, nejsme na tom světě nikdy sami. Proto bychom tuhle parádní hitovku rádi věnovali vašemu nejlepšímu příteli, který vám vždy pomůže i v těžkých chvílích pokračovat dál.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Tohle je Signál Radio, kde se podíváme, jak to vypadá na silnicích, a v příští hodině nám tady budou znít další hvězdy z osmdesátek, jako například Eurythmics, Bad Boys Blue nebo Kim Kearns.
1: Signál Radio, doprava.
0: Boural se v ulici Poříčí v Brně, kde se srazila dvě osobní auta. Mohl by tam být kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh. Přehledy o dopravních situacích máte na Signál Radio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Vláda může obnovit regulaci cen pohonných hmot. Ve včerejším rozhovoru pro server Novinky.cz to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Důvod je stejný jako v polovině července, kdy ceny vláda zastropovala. Jde o drahou ropu. Její cena stoupá kvůli pokračujícímu konfliktu Spojených států a Iránu. O případném zastropování bude vláda jednat příští týden. Dodejme, že místopředsedkyně sněmovního zemědělského výboru Marie Pošarová z SPD v pořadu 360 na CNN Prima News řekla, že nafta může být i na příděl. Banky letos postupně zvyšují úročení spořících účtů. Nejvýhodnější nabídky nyní převyšují 4% ročně. Tyto sazby ale bývají do limitu a banky za ní vyžadují aktivitu klienta. Vyplývá to z analýzy společnosti Portu. Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Pokračuje analytik Portu Marek Pokorný.
2: Česká národní banka po druhé v řadě ponechala úrokové sazby beze změny. Dvoutýdenní reposazba tak zůstává na 3,75%. Banky přesto u některých spořících účtů úročení zvyšují a nejvýhodnější nabídky se dnes pohybují kolem 4% ročně. Za těmito čísly se ale často skrývají podmínky. Pravidelné investování, minimální příjem na účtu nebo určitý počet plateb kartou. Skutečné zhodnocení, na které klient dosáhne, se tak může od reklamního čísla výrazně lišit.
1: Až o 30% může podražit některým domácnostem teplo z dálkových tepláren, které k výrobě tepla využívají zemní plyn. Na vině je dramatické zdražování této komodity na světových trzích. U běžné domácnosti by takový nárůst mohl znamenat i přes 8 000 korun ročně navíc.
0: Co se děje v regionu?
1: Organizátor pražské hromadné dopravy spustil kampaň, která varuje před používáním sluchátek a mobilů na ulicích. Rozhlédnout se, sundat sluchátka anebo stlumit jejich hlasitost a teprve potom přecházet přes silnici. To jsou základní pravidla kampaně s názvem 3 sekundy. Pražský dopravní podnik za prvních 6 měsíců letošního roku eviduje celkem 43 střetů tramvají s chodci. Při nich zemřelo dokonce jedno dítě.
0: Sport.
1: Časovky zahájí dnes v Montrealu program mistrovství světa v silniční cyklistice. V akci bude i největší hvězda české výpravy Matyáš Vacek, který v souboji proti chronometru touží atakovat nejvyšší příčky. O týden později se pak pokusí uspět i v silničním závodě, který boje o světové medaile uzavře. Šampionát se musí obejít bez zraněného fenoména posledních let Tadeje Pogačara. Časovky mužů startují v 18 hodin a 30 minut.
0: Signál Rádio počasí.
1: Neděle je spolojasnou oblohou, od severozápadu se ale bude postupně zatahovat a k večeru se objeví i místy přehánky. Teploty měříme od 19 do 23 stupňů Celsia. Začátek dalšího týdne nám nabídne proměnlivou oblačnost na severních horách i přehánky. Severozápadní vítr zítra zafouká rychlostí do 8 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra naměříme o něco níže než dnes, jen mezi 13 a 18 stupni Celsia. Tolik zprávy, posloucháte Signál Rádio a teď opět muziku.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Pohodový nedělní podvečer vám přeje Signál Rádio, kde se vám od mikrofonu hlásí moderátor Áda Adam. Jelikož 17. hodina je tady, tak už za pár minut tady s námi bude další vydání pořadu Miluju Prahu s kolegou Davidem Černým. A tentokrát si povíme, jak vznikaly první fotozáběry naší metropole, tak buďte i nadále s námi.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Bad Boys Blue nám zněli v reproduktorech Signál Rádia, kde nás čeká další zajímavé povídání o Praze s kolegou Davidem Černým.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den, dnes si povíme o Vídeňákovi Andreasi Grollovi, který hraje zcela klíčovou roli v historii pražské fotografie. Do Prahy přijel v roce 1855 a hned v následujícím roce město začal systematicky fotografovat. Jeho práce představuje první rozsáhlou sérii papírových fotografií města. Nabízel je ve svém prodejním katalogu ve Vídni jako světelné obrazy. Zatímco nejstarší jedinečné daguerotypie byly jen malé kovové kartičky bez možnosti další reprodukce, Groll do Prahy přinesl novou technologii, takzvaný mokrý koloidový proces, při kterém vznikaly skleněné negativy, které bylo možné dále tisknout a prodávat. Andreas Groll vytvořil tak první ucelený a systematický fotografický soubor Prahy. Fotografování v roce 1856 v pražských ulicích byl fyzicky náročný výkon. Groll nepoužíval lehké fotoaparáty, ale masivní dřevěnou komoru na velkoformátové skleněné desky. Protože skleněnou desku bylo nutné polít emulzí, exponovat a okamžitě na místě v temnu vyvolat, musel sebou po Praze vozit přenosný fotografický stan, stativy a desítky kilogramů lahví s chemikáliemi. Na některých jeho fotografiích je monstrózní vozítko z laboratoří dokonce vidět. Lidé v Praze do té doby nic podobného neviděli, když z podivného černého stanu, ze kterého stoupal zápach éteru a jódu, zalitý potem vystoupil muž s rukama po léta nenávratně zbarvenýma dusičnanem stříbrným do hnědočerna. Množství přihlížející si mysleli, že jde o potulného alchymistu, kejklíře nebo rovnou společníka ďábla. Kvůli chemickým výpadům a podezřele vypadajícímu zařízení ho pražští strážníci opakovaně podezřívali z nekalostí. Jeho speciální přenosný fotografický stan na kolečkách, který vypadal jako podivná směs zahradního domku, alchymistické dílny a cikánského vozu, pokládali tu za nelegální pálenici, jindy za výrobnu výbušnin či dokonce dílnu pro padělání peněz. Groll tak musel strážcům veřejného pořádku neustále trpělivě vysvětlovat a předvádět, že ten zápach a černá kouzla uvnitř stanu slouží jen k tomu, aby zachytil obraz jejich města na sklo. Což samozřejmě mnohým strážníkům nepřipadalo jako zrovna přesvědčivé vysvětlení. Když postavil svůj stan uprostřed ulice, okamžitě ho obklopil dav zvědavých dětí, aby mu do stanu nelezli a neotřásali stativem těžkého fotoaparátu při dlouhé expozici, musel si často najímat místní kluky jako ochranku, kterým platil drobnými mincemi za to, že drželi zvědavce v bezpečné vzdálenosti. Pro tehdejší Pražany tak nebylo senzací jen samotné fotografování a první snímky zachycující krásy Prahy, ale hlavně celá ta čertovská show s černým stanem, bublajícími chemikáliemi a s mužem s černýma rukama a uhrančivým pohledem. Co na prvních Grollových snímcích Prahy z roku 1856 uvidíte a co naopak neuvidíte? Tak především chybí západní věže katedrály svatého Víta. Groll zachytil Pražský hrad v době, kdy katedrála měla pouze starou gotickou část a renesanční věž. Prohlédnete si Prašnou bránu v její původní podobě. Groll vyfotografoval bránu ještě před její slavnou novogotickou přestavbou Josefa Mokra. A můžete si prohlédnout zničené novogotické křídlo staroměstské radnice, které bylo zbořeno na konci druhé světové války. Přestože byl Andreas Groll ve své době velmi slavný, za své fotografické dílo dokonce obdržel vyznamenání od císaře Františka Josefa, jeho jméno i tisíce fotografií byly na dlouhá desetiletí téměř zapomenuty. Teprve v roce 2008 byl v Ústavu dějin umění Akademie věd objeven unikátní soubor více než 500 jeho fotografií z pozůstalosti historika Zdeňka Wirta. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.

0: Posloucháte Signál Rádio, kde budeme už zase zítra znovu soutěžit.
1: Ano nebo ne na Signál Rádio.
0: V rámci naší oblíbené hry Ano nebo ne můžete tentokrát vyhrát dvě vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Viděk a brněnské skupiny Mucha. Vystoupí letos 6. listopadu v pražském Lucerna Music Baru. Ke vstupenkám navíc přidáme i CDčko. Jaká jsou pravidla? Na soutěžní otázku můžete odpovědět pouze jedním jediným slovem, a to buď ano nebo ne. Když to bude správně, výhra bude vaše. Tak mějte připravené telefony s číslem do našeho studia 910 260 910. Více informací na www.signalradio.cz.
2: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
3: Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají?
4: Nenechte se zmást.
3: Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků.
2: A právě ty vám každé všední ráno přinášíme.
3: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online
2: na signalradio.cz.

vlny Signál rádia, kde už se dnes od 18. hodiny můžeme těšit na další zajímavý rozhovor. Hostem v našem studiu bude tentokrát zpěvák, muzikant a herec Tomáš Klus. Málo kdo ví, že býval pětibojařem, a tak se ho zeptáme, jestli ještě sportuje a jaký má v současnosti vztah k pohybu. Zjistíme, co po něm zdědili jeho děti, a povídat si budeme také o zahradničení a o jeho zálibě v chovu slepic. Samozřejmě se také zeptáme, jestli mívá ještě po tolika letech před koncertem Trému. Nenechte si proto ujít rozhovor kolegyně Lucie Sinkové s Tomášem Klusem u nás na Signál rádiu už za několik málo minut.

0: Posloucháte Pointer Sisters na Signál Rádio, kde už pomalu opouštím zdejší mikrofon Signál Rádia samozřejmě. A než tak udělám, podíváme se ještě, jak to vypadá na silnicích. V příští hodině se můžeme těšit na zajímavý rozhovor s Tomášem Klusem. Doprovází nyní bude úžasnou hudbou z 80. let. Zítra tady budou například Bonnie M, Depešáci nebo Eric Carmen.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Povralo se v Praze v ulici Klatovická, kde se srazila dvě osobní auta, proto tam projíždějte velice opatrně. Signál Rádio vám přeje šťastné a především bezpečné nedělní cesty. Ada Adam se s vámi loučí, přeji vám hezký poslech zajímavého rozhovoru, doprovázený skvělou muzikou z 80.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli, je s vámi Signál Rádio a teď také další zprávy. Vicepremiér Karel Havlíček nesouhlasí s rychlým zvyšováním obranných výdajů země nad 2% hrubého domácího produktu. Vedlo by to podle něj ke zbytečně drahým nákupům. Řekl to v partii Terezie Tománkové na stanici CNN Prima News. 26. ročník dnů Severoatlantické aliance, největší bezpečnostní přehlídky v Česku, se konal o tomto víkendu na letišti Leoše Janáčka v Ostravě. Umění vojenských letců přilákalo 10 000 návštěvníků. V německém hlavním městě a ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko na severovýchodě země začaly volby. Z Berlína se hlásí zpravodaj ČTK Jaromír Mrhal.
2: V obou volbách mohou poprvé hlasovat i 16-letí a 17-letí. V Berlíně zhruba 2,5 milionu voličů rozhodne o složení poslanecké sněmovny i o tom, kdo město povede z červené radnice. Výsledek voleb může otřást pozicí kancléře Merce, který čelí rekordní neoblíbenosti i slábnoucí podpoře uvnitř vlastní strany. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
1: Dodejme, že volební místnosti se v Mecklenbursku, předním Pomořansku a v Berlíně uzavírají právě teď. Veřejnoprávní stanice ARD a ZDF následně zveřejní prognózy. Předběžné výsledky obou voleb je možné čekat dnes pozdě večer nebo v noci na zítřek.
0: Co se děje v regionu?
1: Říčany u Prahy hlásí dokončení stavby okružní křižovatky v Říčanské ulici. Jde o spojku mezi městem a dálnicí D1. Kruhová křižovatka je ode dneška v provozu zatím v takzvaném režimu předběžného užívání, protože stavba čeká na kolaudaci. Nová jednopruhová křižovatka má přispět ke zvýšení bezpečnosti a zlepšit plynulost provozu na dopravně vytížené silnici.
0: Sport.
1: Automobilový jezdec Dominik Stříteský ovládl rally Pačejov a po triumfu v závěrečném závodě mistrovství České republiky získal podruhé v kariéře titul. A Filip Salač skončil druhý v motocyklové velké ceně Rakouska. Nestačil v závodě Moto 2 pouze na suverénního Španěla Guevaru.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A nedělní víkendové zpravodajství končíme pohledem na počasí. Zítřejší den bude s proměnlivou oblačností na severních horách s přeháňkami. Severozápadní vítr v pondělí zafouká rychlostí do 8 metrů za sekundu. A zítra počítejme s ochlazením. Nejvyšší teploty vystoupají jen na hodnoty mezi 13 a 18 stupni. Takové byly zprávy na Signálu v neděli s datem 20. září. Hezký zbytek víkendu s našimi 80kami přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu bývalý sportovec, nebo já nevím, jestli ještě i současný, herec, zpěvák Tomáš Klus.
2: Dobré dopo...
1: To máte jedno, klidně.
2: Dobré všechno. Dobrý den.
1: Ještě sportujete, Tome?
2: Velmi příležitostně. Spíš se věnuju vždycky před Vánoci jenom takovému bojovému umění kynutí, kdy značně přibírám a jsem schopen opravdu jako být poctivý v té přípravě. Snažím se běhat, protože můj syn je zarputilý fotbalista a snažím se s ním držet krok. Fotbal hrát neumím, na to jsem fakt levej a nevím, po kom to má on, ale je v tom dobrý. Ale v tom běhu jsem jako za frajera, protože ho ještě předběhnu, svého 9letého syna. A pak ještě dělám takový, jako cvičím jogu, takovou tam pseudo-jogu, 5 Tibetanů. Mm-hmm. A do toho ještě mám takový buddhistický cvičení, takový prostrace, což jsou jako poklony, které jsou ale takový celotělový poklony, což je poměrně jako záhul na tělo a velmi zdravý. Jeho svatost Dalaj Lama je dělá do dnes a to je mu 90 a pořád cvičí a mě to strašně překvapilo, když jsem byl v Indii, tak tam se chodí takový kóry, což jsou takový posvátný kola a většinou je to okolo kláštera, takže je to třeba 1,5 km takhle vycházka a vždycky je tam pak místo, kde se dělají ty poklony. Já jsem vždycky předbíhal takový ty staříčký Tibetany, který tam točili těma mlínkama a pak jsem dělal ty poklony a oni pak došli na to místo, tyhle ty lidi prostě voholi, oni mi pak hrozně natrhli při těch poklonách, protože jak to dělali celý život, prostě tak ta jejich fyzička a pak jsem se jich ptal a ono jim opravdu bylo všem třeba přes 90 a pořád mají skvělou fyzičku, takže jako nechodím třeba do posilovny, nechodím už nějak jako strukturovaně třeba si zaplavat nebo tak, ale jsem příležitostný sportovec.
1: Když mluvíte o těch poklonách, tak jsem si to představila, že to je takové cvičení břišáků skoro, ne?
2: Jo, no ono tam zapojete úplně celé tělo. Zvídavý posluchač, kdyby chtěl, tak si to může vyhledat na internetě. Ono, ten pohyb je opravdu strašně komplexní. Já jsem ho dokonce konzultoval s jedním kamarádem, který vede jako cvičení a dělá taky ty kruhové tréninky a tyhle ty věci. A on říkal, že to je jako super.
1: A vy jste začínala s moderním pětibojem. Mm-hmm. Kdo vás k tomu dovedl? Rodiče nebo vy sám?
2: Moje cesta vedla přes hokej, protože já jsem z Třince. A v Třinci, kdyby byl nějaký chlapec, který neskusil alespoň chvíli hrát hokej, tak by byl minimálně připraven o občanství třinecký. Takže i já jsem tam byl přihlášen do hokejové přípravky, ale velmi záhy jsem pochopil, že to není můj sport, protože já jsem ještě pořád brusil se židličkou a všichni ostatní už byli bez zdržení. A pak jsem se nenaučil vlastně brzdit jinak než o mantinel, takže mi taktně bylo naznačeno, že tohle není moje cesta, ale každou středu jsme chodili na gymnastiku a plavání s tou hokejovou přípravkou, že tam to berou fakt jako vážně. A bylo mi řečeno, že mám obrovský cit pro vodu. A začalo mě to bavit, začal jsem v tom být dobrý. Mm-hmm. Pak když mi bylo, myslím, 9 let, tak do Třince přišel Ivo Konvička, což byl tamní rodák, který ale do té doby pak bydlel v Banské Bystrici. A byl to bývalý pětibojař. A ten právě hledal mladé začínající sportovce, kteří by byli schopní kombinovat plavání a běh. A já jsem shodou okolností byl ideální, protože jsem chodil na atletickou školu a běhal jsem dlouhý tratě a do toho jsem plaval, takže to je pro ten moderní pětiboj nejlepší investice pro to dítě, protože ty fyzické disciplíny na těchto jako stojí, ty technický se jako naučíte, kromě mě. Já jsem se nikdy nenaučil střílet, že jsem hrozný nervák a nebo trémista. Nebo
1: nevypadáte.
2: Ale přitom, když mi jde o nějaký ten výkon, což u té střelby jde, a tak se mi prostě, jak mám tělo v tenzi a to u té střelby dopadá, takže třeba netrefíte ten terč potom, nebo trefíte
1: takže
2: do jiného.
1: Takže jste nadával třeba i zprostě.
2: Ne, to ne, já jsem byl tak jako tak uzavřený v té trémě, že já jsem byl fakt, nedělalo mi to dobře, no, ale to nevadí, jako pak jsem dobře běžel a dobře plaval. Takže skrze tyhle ty dvě svoje oblíbené disciplíny jsem se pak dostal k pětiboji a vlastně jsem byl prvním zakládajícím členem moderního pětibojařského kroužku v Třinci.
1: Dá se říct, že vám ten sport pomohl i v muzice?
2: Já myslím, tak určitě. protože i když se kolikrát chystáte a máte pocit, že jste nejlíp připravená na ty závody, tak oni prostě občas nemusí dopadnout. Dalo mi to nějakou poctivost, možná až příliš soutěživosti, se kterou jsem jako dlouho bojoval a teď už jí snad nemám tolik, ale já mám rád sport, ale nemám rád soutěž, protože soutěž dělá prostě první a poslední a vytváří ty rozdíly a ty si myslím, že v dnešní době mají mít co nejmenší prostor mezi náma. Myslím si, že bychom se se měli primárně jako soustředit na to, abychom spolu uměli spolupracovat, protože díky tomu se vyvinuly všechny tyhle ty věci, které tady máme. Jo, samozřejmě, ta soutěživost pak vylepšuje ty jednotlivé věci, ale bez spolupráce a bez nějaký týmový hry bychom nebyli tím, čím jsme.
1: Tomáš Klus na Signál Rádiu.
0: Posloucháte Signál Rádiu.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu se stále povídáme s Tomášem Klusem. Není to tak dlouho, co jsme se potkali v jedné pražské čajovně. A mně přišlo, že vám tohle prostředí docela sedí. Máte rád taková klidná místa?
2: Já hlavně miluju čaj. Já jsem obrovským fanouškem Camellia sinensis, což je jediný list, ze kterého pochází prostě tolik druhů čaje. A pro mě čaj je forma meditace a já rád piju čaj takovým tím způsobem rituální přípravy, jako kdy opravdu si vymezím ten čas během toho dne a aspoň jednou za den si dopřeju dobrý šálek čaje a zpomalím a vychutnávám si chuť, která mi připomíná velkou úctu k životu, k přírodě a k tomu, že v momentě, kdy člověk si dá čas pro sebe, alespoň chvíli během toho dne, tak nemá potřebu se dál přesvědčovat svý okolí o tom, že musí být něčím větším, něčím lepším, něčím silnějším, než je. A pro mě čaj je v tomhle tom jako strašně symbolický, protože on vám nikdy nebude chutnat, když ho pijete rychle. Čaj se, a to jako já mám úctu ke kávě, protože moje žena je velká kavařka, ale kávu můžete exnout. Jak to dělá Italové, to se mi vždycky líbilo v Římě, oni vždycky jenom přiběhnou do týdne, dají si to malinký kafičko a jdou dál. To s čajem udělat nemůžete prostě. Čaj po vás chce čas a on ho po vás chce, ale chce ho po vás proto, aby vám ho mohl hodně dát. Takže já jsem ctitelem čaje a mám strašně rád čajovny, strašně rád tam chodím a čtu si tam nebo jenom tak koukám prostě a piju rád. A zároveň mě to dostalo jako asi z mnoha jiných závislostí, které jsem měl. Já jsem prostě vyměnil závislost za závislost a tahle ta je příjemnější.
1: Učíte to i rodinu? Děti si taky dávají čaj, manželka občas vynechá kafe.
2: Jo, ale většina čajů, který mi chutnají, tak jí připomínají starý vypraný ponožky nebo nevypraný ponožky a rybinu a já nevím, co všechno a dost mi to znepříjemňuje celý, ale já vlastně je moc nic neučím, já to dělám a stejně to mám třeba i s meditacema nebo s nějakýma takovýma věcma, já nikoho do nikoho nic nenutím prostě a když to někoho zajímá, tak jsem strašně rád samozřejmě, protože se rád podělím o nějaký zkušenosti, o nějaký znalosti a hlavně o ten čaj, protože jako pít pak s někým a diskutovat o tom, tak to je velká moje záliba.
1: Takže umíte vypnout třeba při tom pití čaje, jo? Nejede vám pořád hlava celý den, jako máte takový to, že se umíte sklidnit a fakt nepřemýšlet nad něčím.
2: No je to, jako já jsem si to dal jako povinnost vlastně, jako cvičit se v tomhle, protože mysl je dobrý sluha, ale špatný pán a v momentě, kdy vám neustále jako diktuje nějaký jako myšlenky a tohle si neudělal, tohle si udělal málo, tohle si měl udělat takhle a tohle si měl říct, tohle si řekl blbě a tohle si nezaplatil, proč si to nezaplatil, to seš ale blbej a pořád vlastně to tam jede a v momentě, kdy v tom jako žijete furt, tak se brzo zblázníte do toho ještě s tím, co všechno přichází z vnějšku. Všechny ty informace, které většinou jako jsou nastaveny tak, aby nás šokovaly, takže většinou nejsou úplně pozitivní. Takže já jsem se jako v rámci nějaký jako hygieny životní a nějakého zachování zdravího rozumu prostě nebo zdravího i těla, vlastně celkového zdraví naordinoval jako pravidelní denní jako vypnutí. Ať už je to tím, že buď ráno vstanu a jdu si zameditovat, anebo tím, že si prostě povinně někde vyhradím čas pro ten čaj. Není to nic, co by mě dělalo jako nepříjemno, že bych si to jako vybojovával. Každý to jako vlastně přijme a myslím si, že to je jako i inspirativní a že dost často se mi stane, aha, no tak jo, tak já si dám s tebou. A vlastně je to fajn, že si najdete čas pak třeba i na druhého člověka, když dáte čas sama sobě. No, to je dobrý.
1: Teď jste mi nahrál, jak teda vypadá takový ideální den Tomáše Kluse, když nekoncertuje?
2: No tak, když mám úplný volno, tak jsem na zahradě. Je to ideální čas pro mě, kdy fakt, jako bohužel toho času teďkom tolik není, ale je to tak, že když ráno můžu vstát a jít do svý jako meditační místnosti a tam si zameditovat, zacvičit, pak se jít okoupat do jezera, pak jít udělat snídaní dětem, odvízt je do školy, pak se vrátit a jít se psem házet frisbee na louku, projít se po lese a pak prostě šudlat v hlíně, to jako
1: milu. Takže si vás můžeme jako představit s rýčem a motyčkou.
2: Jo, jo, jo, no to já to dělám strašně rád, baví mě to. A mám tam slepičky, koukám na slepice, každý říká blbý slepice, ale prostě já je miluji, já na ně strašně rád koukám, jsou prostě nejbližší příbuzní ty dinosaura rexe, jo. Takže já tam tak jako koukám a mám nejradši takový to, když už se jako hodně zapotíte na té zahradě, a pak si jdu dělat ten čaj a pak koukám na to odvedení dílo a jsem s pánem Bohem.
1: Říká Tomáš Klus na Signál Rádio. Signál Rádio.

Signál Rádio. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu v tuhle chvíli popíjí čaj s mlékem. Tomáš Klus, Tomáš, vy ho máte rád, že? Vy jste to říkal nedávno.
2: Jo, mě se smáli ve škole. Všichni těm pohrdali a vysmívali se tomu a já jsem to miloval vždycky.
1: Já taky.
2: Mě to prostě... A pak jsem pochopil, že to je evidentně nějaký moje starý zrození v Indii, kde se všude pije masala čaj, že jo, který je jako vlastně dost často i vařený přímo v tom mlíce. A tam to pijou na každém rohu a já jsem tam toho... Většina lidí, když se vrátí z Indie, tak jsou vyhublí. Já jsem přijel asi o 2 kila nahoru, protože jsem každý den vypil třeba 3 litry té masely. To miluji. No.
1: Věřím tomu. No, proto mám ráda třeba čaj latte, protože to mi evokuje jo. Právě ten klasický černý čaj s mlékem.
2: Jo, to je pravda.
1: Vy jste tatínkem 3 dětí. Jak moc vás otcovství změnilo?
2: Já myslím, že absolutně v rámci... nějakého soustředění se čistě... Já vždycky říkám, že mě děti od sebe střednili. Že jsem měl vždycky pocit, že mám prostě spoustu problémů a že jsou nevyřešitelný. A pak přišly děti a zjistil jsem, že za sebe nemám vůbec čas a že to nevadí. Že vlastně ty problémy vůbec nejsou jako problémy nebo... No a dávají mi hlavně spoustu radosti. A jestli se mi něco prostě v životě podařilo... tak je najít si mou ženu a s ní mít tyhle ty děti, prostě, protože jsou fakt, jako občas říkám, že jsou za odměnu a že za to tak nějak jako nemůžem, ale a že si to prostě udělali takhle sami, protože jsou, oni jsou prostě boží, oni jsou jako, a čím jsou starší, já jsem si myslel, že to bude jako, že se budeme jako nějak vzdalovat, jak budou mít ty svoje životy už jako začínat si tam ty svoje příběhy. A mám pocit, že jsme si čím dál tím blíž, jakože, že nějaký ten pocit té důvěry, který mezi náma je a ta tendence jejich sdílet s náma ty příběhy, úplně všechny, až i některý, který vlastně jsem si říkal, že si klidně nechte pro sebe, tak mě to tak strašně baví, jako s nima jít a pozorovat, jak se jim vyvíjí humor, prostě, jak se vyvíjí ty jejich sociální vazby, prostě je to krásný, no. Jsem na něj pyšnej, protože si každý jako razí vlastní cestu úplně vlastním způsobem, přitom ten genetický základ je stejný, ale každý z nich je tak fascinující
1: originál.
2: Jiná bytost, originál, přesně tak, no.
1: Pozorujete nějaký talent u nich nebo směr, ať už jde o sport nebo o muziku, nebo...
2: No, Alfred je člověk, který na cokoliv sáhne ve sportu, tak mu jde. A to i jako, ale pak jako v momentě, kdy je ten sport zařazený třeba do matematiky, když je matematická olympiáda, tak on je schopný ji vyhrát, prostě protože potřebuje vyhrávat. On je zrozen pro, on je strašně pokorný v úvozovkách. On mi říkal, já jsem v pokoře nejlepší na světě. A má tenhle ten humor, jako jo. On mi třeba k narozeninám přál, abych byl jednou tak vtipný jako on. Ale on je opravdu jako mega talentovaný a do toho má ještě matematický myšlení, který nerozumí. Já jsem se naučil hrát šachy kdysi dávno a jen jsem mu to tak jako vysvětlil a od té doby, kdy jsem ho to učil, jsem ho nikdy neporazil. Takže, ale teďkom je, on je fanatik fotbalovej, fakt mu to jde, taky nevím, kde se to v něm vzalo. A holčičky jsou jako můzama políbený hodně, no. To zase Alfred nemá, ten opravdu je tímhletím směrem a holčičky tančej, zpívaj. Teďkom Josefína byla druhá na mistrovství republiky v tanci ve street danceu, v tom družstvu, no. Jenůvka byla 5., ale ta začala letos prostě, takže jsou fakt jako neuvěřitelný. Do toho obě hrajou na piano, obě zpívaj, obě chtějí hrát prostě divadlo a film. Jako to, co jsme nechtěli, máme. My jsme nechtěli fotbalistů a herečky, no, tak se to povedlo.
1: Jak se říká, no. Odříkaného chleba největší krajíc.
2: Tak.
1: Umíte si představit, že s vámi třeba jezdí turné, děvčata, že by tam tančila, zpívala s vámi, takový rodinný klan Klusovi, že by teď jezdili
2: no, jako je
1: po
2: pravda,
1: republice.
2: Přemýšlím o tom, že bych tu taneční skupinu pozval, že, protože já jsem, jako mě holčičky právě prosí, abych já netančil nikdy, protože já fakt, jako, já mám tanec na zbroják, já tím ničím lidi, atmosféru, vkus a všechno možný, ale říkal jsem si, že by to byla i pro mě jako hezká výzva, že to je takový, jako, všichni to dělají, jo, všichni mají ty chorošky a já, který jsem na to fakt blbej, tak by v tomhletom to mohlo být alespoň trošku, jako, zábavný a mohla by to být ta výzva. Ale no, uvidíme, kudy nás to povede. No, třeba dojde na nějaký duety, to já nevím. Jako když budou chtít oni, já do toho rozhodně nikoho tlačit nebudu.
1: Jo, je to zdravý vnímání, ale mně by se to třeba líbilo. Jo, protože jsem si vzpomněla na Karla Gotta, když na jeho úplně posledním koncertě a možná, že i na některých předešlých tančila jeho dcera a druhá s ním zpívala, tak to bylo moc pěkný. Mm-hmm.
2: Jo, jako samozřejmě, když budou chtít, tak jsem tomu samozřejmě otevřený.
1: Naším hostem na Signál Rádiu je Tomáš Klus. Signál.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu dneska je veselo, protože tady máme nejenom muzikanta, herce, ale já bych řekla taky člověka, který má velký smysl pro humor, a tím je Tomáš Klus. Hezký den.
2: Hezký den.
1: Tome, vy jste si k narozeninám letos nadělil několik dárků, nebo respektive se o to postarali vaši manažeři, ale taky máte projekt na kampě a s tím vlastně souvisí to, co jste taky říkal před malým okamžikem, že nerad tančíte, a právě v tom projektu se tančit mělo.
2: Ano, já jsem dostal nabídku hrát na letní scéně muzea Kampa v muzikálu Klan Baťa, a to, že to je muzikál, právě jsem se dozvěděl až po tom, co jsem nadšeně vykřikl, že tam chci hrát, a protože ještě jsem se to dozvěděl cestou do Zlína ve vlaku, takže to bylo celý takový symbolický. A když mi pak řekli, že to je muzikál, tak já jsem řekl, to vám nemůžu udělat prostě, protože bych vám to zničil celý. Stalo by se z toho taková jako estráda podivná, protože já fakt jako tanečně nadán nejsem ani trošku. Ale pak mi vyšli vstříc, protože se alternujeme s Danem Krejčíkem, který to má podobně jako já, nebo dost stejně vlastně. Takže se role Antonína Bati, nebo Jana Antonína Bati, uspůsobila tak, že tolik netančí, ale my jsme s Danem založili protitaneční odbory, ale bohužel se nám stalo, že občas na těch zkouškách nejsme spolu a jsme oslabeni, a choreografové nám vyhrůžují tím, že naše děti nebudou moc vystudovat, když nebudeme tančit, takže několik malých choreografických krůčků tam máme a není to hezký.
1: Já si myslím, že oni by vás nepustili. Jo,
2: ne, je to, já jsem tam tak šťastný, protože vidím tolik talentovaných mladých lidí, já jsem tam nejstarší a vidím tolik talentovaných...
1: Nejstarší ve
2: 40. Tolik talentovaných mladých lidí, kteří opravdu na co sáhnou, to jim jde, skvěle zpívají, fantasticky tančej a do toho všeho jsou jako... hrozně pokorný vůči tomu celku, vůči tomu kolektivu, vůči tomu dílu, vůči umění jako takovýmu. A moc mě těší to téma, protože si myslím, že v dnešní době by bylo takových Baťů moc potřeba. Lidí, kteří mají hodně peněz a mají takovýhle sociální cítění a většinu svého majetku investují do toho, aby bylo lépe skutečně té společnosti, nejenom jim. To je velmi inspirativní.
1: A jsou altruisti a vizionáři v podstatě.
2: Přesně tak.
1: Jo. Co je vám bližší, nebo v čem se cítíte líp? A nebo je to dobře, že je to propojený v tom muzikálu, to herectví i ten zpěv?
2: Je to asi jedno. Protože já jsem svobodnější samozřejmě, když jsem na pódiu sám za sebe se svýma písničkama. A vždycky jsem měl trošku problém s tím zpívat jako cizí písničky, protože to vždycky zkazím nějakým způsobem. Proto taky první muzikál, ve kterým jsem hrál, tak jsme si s Honzou Svirákem napsali spolu. Ale já si do toho herectví chodím jako odpočívat od nějaký zodpovědnosti nebo od toho přímýho fokusu na mě, jako na moji osobnost, a můžu se schovat do té role. To mě jako baví, že si tam jako spočnu, ale to, kde jsem víc, tak více jsem na pódium se svýma písničkama.
1: Jo, ale to jste mi připomněl. Vlastně jste díky tomu mě navedl na myšlenku, protože jsem kdysi hrála v Ochotnickém divadle asi 2 roky a zároveň moderuji akce, že jo? A teď vlastně, když moderuju tu akci, tak všichni se dívají na mě. Přesně jak říkáte, ten fokus je upřen na jednoho člověka. Kdežto, když jsme hráli to divadlo, tak se to tam rozmělnilo. A já jsem cítila, že když něco pokazím jako moderátor, prostě všichni to ví. Říkala jsem si, když něco pokazím v tom týmu, tak oni mě zachrání nebo se to nějak schová.
2: Jo,
1: takže
2: jo,
1: je to ono.
2: Jo, jo. Tak... Je to dobrý si občas odpočinout v tom týmovém sportu prostě. Fajn.
1: Máte ještě trému? Paní Bohdalová říká, já nemám trému, ale mám tam něco, co mě jako že jí to není jedno vlastně.
2: Jo.
1: Ale vyloženě, že by trpěla trémou, že to ne.
2: Tak to já jo. 5-10 minut do vystoupení je vždycky fakt jako nekonečných, kdy jako se koukáte, jestli tam jako jsou ty lidi a teď jako jaký jsou a jestli to všechno jako řeknu dobře, nebo no prostě a zaplať pámu za to, znamená to, že mi na tom záleží.
1: A máte připravený fóry, anebo jedete spontánně?
2: Já si neumím připravit fóry. Já když si to připravím, tak to vždycky dopadne hrozně. Ale jako párkrát jsem to zkusil a samozřejmě to pak jsem musel vyimprovizovat celý. No.
1: A když po koncertě všechno utichne, teď máte klid a čas pro sebe, je to takový ten pocit štěstí, že to vlastně dobře dopadlo všechno?
2: Jo. Já mám po koncertě většinou problém, že se mi nechce ten koncert končit. Mně se vždycky chce hrát. Mně jako vždycky je nejhorší ten první první okamžik toho, když jako musíte zjistit, jak jsou ty lidi naladěný. A většinou ty lidi přijdou na ten koncert, protože vás chtějí slyšet a vidět, takže jsou skvěle naladěný. Takže se tahle ta obava okamžitě přelne v to, že já nechci, aby jsme se museli loučit někdy. Takže jako euforie je, ale zároveň smutek z toho, že už to není.
1: Tomáš Klus byl naším dnešním hostem na Signál Rádiu. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuju za pozvání. Ať se daří nám všem.

0: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.
1: Jarmark, muzika a zábava na celý den. Vyrazte na Václavské slavnosti v Počátkách. Zahrají Heligonky Aleše Rusňáka, Brutální Jahoda, Realita i Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Chybět nebude program pro děti ani dobré občerstvení. Václavské slavnosti. Už v sobotu 26. září na Palackého náměstí. Více na kulturapočátky.cz.
2: Když slyší

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádio. Posloucháte online
1: na signálradio.cz.

systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádiu.